0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

Radio Český Baník.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Jsme Český Blaník.
1: A najdete nás i na síti všech sítí.
0: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
1: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
0: Rádio Český Blaník.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos, sametovou srst a být stále boss.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Rádio Český Blaník.
3: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Jsem doktor Dal, na smutek léky mám.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
5: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
2: Rádio Český Blaník.

0: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Český Blaník.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Radio Český Blaník.

0: Posloucháte Český baník, toho je Lucka Vondráčková. Láska umí víc. 6. hodina je tu, s vámi už je Veronika Rážová a já pro vás chystám další písničky. Ty si budeme hrát mezi 6. a 7. a dáme si třeba jednu od Věry Špinarové. Těšit se můžete i na Tomáše Kluse, Pánu Bohu do oken.
1: Za co, pane Bože, za co? Trestáš tento prostý.
0: A se svým věnováním přijde i Lenka Filipová.
2: Věnování, komu náleží, komu záleží.
0: Už za chvilku nám Monika přinese nejnovější zprávy. Ještě předtím pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém blaníku.
0: Dnes očekávejte, že den bude převážně polojasný, postupně až jasný. Místy ale může být oblačnost i zvětšená, a to hlavně na severu. Teploty se budou dnes pohybovat v příjemných rozmezích 27 až 31 stupňů Celsia. Očekávejte, že na severovýchodě bude o něco chladněji, 25, na horách kolem 22.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
10: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
11: Zprávy na Českém plánu.
0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh na obnovení konzultační schůzek nejvyšších ústavních činitelů, a to k zahraniční politice státu, jak navrhoval prezident Petr Pavel. Předseda vlády České televize sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší, a také zmínil, že na schůzky by neměl čas. Praha se zapisuje na mapu evropských měst podporující umění ve veřejném prostoru. Stojí zatím mural Ruzině, obraz namalovaný na zdi dlouhé 700 metrů. A víc tomu říká mluvčí 6. městské části Marek Zeman.
12: Na vzniku murálu se podílelo 15 českých a 15 zahraničních umělců a každý z nich do tohoto díla otiskl vlastní výtvarný rukopis. Na realizaci bylo použito 1600 sprejů a 560 litrů akrylátové fasádní barvy.
0: Ta mural pomáhá chránit před vlivem počasí a prodlužuje jeho životnost. Silničáři se pustí do opravy silnice 1/20 mezi Blatnou a Pacelicemi na Strakonicku. Doprava na hlavním tahu spojující Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj bude vedena Kyvadlově. Oprava 2-kilometrového úseku za 30,5 milionu začíná dnes a skončí do konce prázdnin. Čerstvá wimbledonská vítězka Linda Nosková si na dnešním plese vítězů zatančí s Jannikem Sinnerem. Ten večer obhájil wimbledonský titul. Ve finále porazil Němce Alexandra Zvereva. Ten tak nevnavázal na svůj premiérový triumf, na který dosáhl před 5 týdny na Roland Garros. Sinner naopak získal první letošní a celkově 5. grandslamovou trofej. Tolik zprávy na Českém blaníku. Hezké ráno.
11: Rádio Český blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno, posloucháte Český blaník, za chvilku Věra Špinarová, Brontosauři, ale ještě předtím Miraj. Dnes máme pondělí 13. července, tak si ho s námi hezky užijte.

Věra Špinarová na Českém Blaníku, 6 hodin a 12 minut. Dnes máme 13. července, takže svátek slaví všechny markétky, všechno nejlepší. Kdo také slaví, je česká atletka Helena Fibingerová. Narodila se roku 1949. V

1978, tak to je rok narození Taťány Dykové, rozené Wilhelmové, tedy české herečky a manželky zpěváka Vojty Dyka. No a dnes slaví také český skladatel Josef Vejvoda, je mu 81. Zároveň vzpomínáme na českého zpěváka a hudebníka Karla Zicha. Bohužel do hvězdného nebe odešel už před 22 lety. Tak já si myslím, že zazpomínáme určitě i se spoustou jeho písniček, které si dnes budeme hrát. No a co nás tady čeká v následujících minutách? Za chviličku třeba jedna od Xindla X. Dáme si i Tomáše Kluse, anebo Projektil. Tady je Zahrada ticha. Krásný den.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl Sebela song od Xindla X. Dnes máme 13. července. Kromě toho, že svátek slaví všechny markéty, tak dnešek je taky mezinárodním dnem hranolek, jinak taky dnem bramborových hranolků. Slaví se jakožto takový gastronomický svátek, který vznikl v Severní Americe, kdy se slavila jedna taková méně významná akce, ale na tu bylo připraveno 10 kilogramů této dobroty. No a od té doby, řekla bych, jsou hranolky čím dál více populární. Pokud byste si chtěli dnešek oslavit po svém, tedy dát si nějaké dobré hranolky, tak napříč Českou republikou je spousta provozoven. Koukla jsem, že snadno najdete na internetu, kde si hranolky můžete dát, ale pokud jste přeci jenom pro domácí přípravu, potom vězte, že aby byly hranolky skutečně dobře propečené, zároveň křupavé, tak to všechno spočívá v technice, tedy ve správné technice jejich dvojího smažení. Nejprve byste měli brambory předsmažit při teplotě 140 stupňů Celsia, a to do změknutí. Nechte je potom vychladnout a pak je prudce dosmažte při 180 stupních Celsia. Dosáhnete pak maximální křupavosti. Tak jak o tom jen tak mluvím, tak na hranolky opravdu dostávám chuť. Já doufám, že jste na tom podobně. Pokud ano, tak klidně nám napište, jestli je máte rádi a jak je děláte, třeba jestli máte nějaký speciální dip k ním, nebo zkrátka dobře, jaký k ním máte vztah. Mu nutno říct, že nejznámější český fast foodový řetězec, nebo tedy nejenom český, ale ten, který je také v Česku, tak každoročně jenom u nás prodá 3 miliony kilogramů této dobroty. Tak vidíte, hranolky máme rádi. Před námi už jsou další české písničky, které máte taky rádi, takže si za chviličku můžete vychutnat například Lenku Filipovou a její věnování.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
9: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
10: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
9: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
10: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
9: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
11: A tomu říkáte rychle?
13: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
0: České písničky, které máte rádi.
3: Na českém hlavě.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: 7:07 a my se jdeme spojit s meteorologem Martinem Tomášem. Tak dobrý den, jak to aktuálně vypadá s počasím?
2: Na obloze převládá jasno, více mraků je pak na severovýchodě, východě území, srážky se nevyskytují. Teploty nejčastěji mezi 11 až 16 stupni Celsia. Tepleje v centru Prahy, zde je až 19 stupňů, naopak nejchladněji opět v šumavských mrazových lokalitách, kde klesla teplota k nule, ale protože už sluníčko vyšlo, tak se postupně otepluje.
1: Postupně se tedy otepluje a jak to bude vypadat po zbytek dne? Jak moc velké teplo nás čeká?
2: Zpočátku bude ještě převládat ta jasná obloha, více oblačnosti na severu a severovýchodě bude po celý den, no a na zbytku území postupně většinou polojasno. Na tom severu a severovýchodě by se výjimečně na horách mohla vyskytnout přehánka. Nejvyšší denní teploty budou poměrně vysoké, 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude chladněji kolem 25 stupňů. Tisíce metrech na horách čekáme většinou kolem 22 stupňů.
1: A co se týče zítřka, co nás čeká a nemine?
2: Zítra nás čeká změna, protože nás začne ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která se nachází nebo bude nacházet nad Německem a Polskem. Takže zůstane teplo, ale změní se to počasí, protože bude převládat postupně už spíše velká oblačnost. Během dne se také přidají na většině území přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Večer pak bude srážek ubývat. Jak jsem říkal, bude poměrně teplo, noc 18 až 13 stupňů minima a maxima přes den 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32 stupňů. Pád bude slabý proměnlivý vítr do 3, postupně se bude měnit na severovýchodní a v bouřkách může zesílit.
1: Tak moc děkujeme, za hodinku se s vámi zase spojíme. Tak krásný den všem.

0: Luděk Nekuda, Plavci. Tak přišel den, ano, ten přišel i pro úžasnou tenistku Lindu Noskovou, která porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále Krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Myslím si, že jak Linda Nosková, tak Karolína Muchová zaslouží velké poděkování za to, že nás tak úžasně reprezentovali. No a držíme palce k dalším úspěchům. Koukala jsem, že mimo jiné Lindě Noskové gratulovala i sama princezna Kate. Tak já si myslím, že to je veliká pocta, ale hlavně těch gratulací ještě určitě mnoho, mnoho přijde. Děkujeme ještě jednou, gratulujeme, no a pojďme se podívat, co nás čeká tady u nás na Českém Blaníku. Tak třeba Iveta Bartošová o lásce už za chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
0: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Jelen, touha a pláč na českém Vlaníku. 7. hodina odbyla, my budeme pokračovat. Za chviličku Hanka Zagorová.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, hvězda, aby pláč člověk žil zvlášť.
0: Motýlka na pasece budeme chytat s Helenou Vondráčkovou.
2: Chytila jsem na pasece motýlka, protože má v ledě modrá.
0: A dáme si i Davida Kolera. Nic není nastále.
3: Ráno bývají nebezpečný, všechny romantický slečny.
0: Taky nás čeká písnička dne, takže užívejte česko-blanické vysílání. Dobré ráno.
4: Počasí na českém Blaníku.
0: A pojďme se podívat stručně na to, jaké počasí nás dnes čeká. Očekávejte, že během dne bude jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě území bude oblačnosti přibývat. Teploty budou vysoko, 27 až 31 stupňů. Sever Čech bude hlásit maximech 25 stupňů Celsia. Pokud vyrážíte někam do vyšších poloh, tak na horách očekávejte maximálně 22. Už za chvilku tu bude Monika a s ní i nejnovější zprávy. Tak zůstaňte s námi.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Desítky hasičů stále zasahují u doutnajících trosek výškové budovy ve Zlíně. Během dneška pak budou řešit uvolnění ulic, které jsou zatím uzavřeny kvůli bezpečnosti. Baťův institut, kde sídlí muzeum, galerie a knihovna, na Facebooku oznámil, že jeho prostory budou ode dneška otevřeny. Léto je časem výletů do přírody. Nová letní výzva teď turisty vybízí k tomu, aby si sebou kromě svačiny a vody přibalili také sáček na odpadky. A důvod vysvětluje předseda spolku Uklidme Česko Radek Janoušek.
1: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme 12 výherců během prázdnin.
0: Letní výzva potrvá do konce srpna. Už dnes startuje oprava stropů odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do ní už několik let zatéká z parkoviště a z magistrály. Prvních 126 dní ovlivní provoz na magistrále, kde ale zůstanou vždy zachovány dva jízdní pruhy v každém směru. Oprava, která přijde na 290,5 milionu, potrvá až do roku 2028. Liberecká nemocnice může už brzy otevřít parkovací dům, a to po 4 měsících od uzavření. Umožní to postup prací při výměně vodovodu a kanalizace ve frekventované Jablonecké ulici v centru města, odkud je vjezd na toto kryté parkoviště. K otevření by mohlo dojít ve druhé polovině týdne, nejspíš ve čtvrtek. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Veru, je to tvoje.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré ráno, tak Monika Holubová už je v tahu, stejně jako v tahu bude za chviličku Petr Kotwald. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju dobré ráno. Užívejte si ho s námi. Máme pondělí 13. července. Krásný den.

0: Dobré ráno, 7 hodin 16 minut a tady je slibovaná písnička dne. Už za chviličku se rozezní každý ráno od Činasky a nás moc zajímalo, co se váže k vzniku téhle písničky, jak třeba rychle vznikala, a na to nám odpoví sám frontman kapely Michal Malátný.
1: Úplně nejlepší je, když písničky vznikají co nejrychlejc. Čím díl se s tím jako trápíte, tím většinou to nikam nevede, ale písně, které vzniknou během jednoho, dvou dní, jsou nejlepší a to je případ každýho rána, kdyby Franta poslal melodii, druhý den jsme odlítali do Bristolu, do Walesu, do studia a já jsem ten text psal v tom letadle, většinu jsem ho tam napsal, zbytek jsem dopsal ve studiu a ta píseň prostě vznikla během pár dní a už v tom studiu jsem cítil, že je to pecka a že jí budu, že je to můj favorit.
0: Já se vůbec nedivím, povedla se, tak si ji pojďme dát. Každý ráno a Činasky na Českém Blaníku.
2: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Posloucháte Český Blaník, za chvilku budeme pokračovat, budu pro vás mít další české písničky, které máte rádi. Předtím se ale pojďme společně podívat do kalendáře. Pokud se kouknete do toho lidského, pak už určitě víte nebo zjistíte, pokud ještě nevíte, že svátek slaví všechny Markéty. Pokud ale nahlédnete do psího, potom mohou oslavovat páníčci a samozřejmě pejsci, kteří nesou jméno Pedy. Takže všem pejskům, kteří se jmenují Pedy, přejeme krásný sváteční den. Já doufám, že jim pořídíte nějakou dobrotu. No a nakonec, i pokud neslaví, věřte tomu, že pro pejska je každý pamlsek takovým malým svátkem. A já se podívám do budoucnosti našeho playlistu, takže co si tu dáme, co si budeme hrát. Za chviličku Standu Hloška, za to může Déšť, ne já, a nebo taky Davida Kolera. Nic není nastálo, tak zůstávejte i dál na vlnách Českého Blaníku.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.cz.
9: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
10: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím vyběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Posloucháte Český Blaník, tak to je taková malá předzvěst počasí, že by, co nám zpívá Standa Hložek. Teď už ale nebude zpívat Standa Hložek, ale Martin Tomáš.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pojďme se podívat na to, jaké počasí nás dnes čeká.
2: Zpočátku bude ještě převládat ta jasná obloha, více oblačnosti na severu a severovýchodě bude po celý den. No a na zbytku území postupně většinou polojasno. Na tom severu a severovýchodě by se výjimečně na horách mohla vyskytnout přehánka. Nejvyšší denní teploty budou poměrně vysoké, 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude chladněji, kolem 25 stupňů. Tisíce metrech na horách čekáme většinou kolem 22 stupňů.
0: Děkujeme, Martine. A co zítřek? Dočkáme se i zítra deště?
2: Zítra nás čeká změna, protože nás začne ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která se nachází nebo bude nacházet nad Německem a Polskem. Takže zůstane teplo, ale změní se to počasí, protože bude převládat postupně už spíše velká oblačnost. Během dne se také přidají na většině území přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Večer pak bude srážek ubývat. Jak jsem říkal, bude poměrně teplo, noc 18 až 13 stupňů minima a maxima přes den 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32 stupňů. Pád bude slabý proměnlivý vítr do 3, postupně se bude měnit na severovýchodní a v bouřkách může zesílit.
0: Takže zítra deštník sebou. Děkujeme moc, Martine, za hodinku se zase spojíme. No a pojďme pokračovat v rytmu českých písniček, které máte rádi. A dojde i na jednu slovenskou od Elánu. Klasika. Do té doby Gump, Život je pes.
3: Někdy se to hold takhle sejde, že na co sáhneš, to ti nejde ani tak.

0: Tak to je klasika, tedy ta od Elánu, 7 hodin 46 minut. Mám tu jedno důležité upozornění pro vás všechny, kteří bydlíte v Čelákovicích, nebo tam pracujete, a nebo jste z okolí. V Čelákovicích momentálně hoří hala, která skladuje koloběžky, a vzhledem k tomu, že hasiči vyhlásili 3. stupeň požárního poplachu, doporučují lidem, aby nejenom nevycházeli ven, ale také nevětrali. Tak na to myslete, pokud jste opravdu tam někde v okolí, tak by bylo zbytečné, abyste se nadýchali z plodin. Proto raději nechte okna zavřená. Před námi už brzy bude písnička na vaše přání, a tak už teď vás vyzývám, abyste vzali do ruky telefon a na číslo 720 8363 07 mi napsali, kterou byste rádi slyšeli. Napište si o svou oblíbenou nebo ji někomu věnujte. Pište buď klasické SMSky, anebo můžete využít i WhatsAppové aplikace, kde kromě textových zpráv můžete nahrávat i hlasovky. Ale to vy už určitě dobře znáte. Ještě jednou připomínám číslo 720 8363 07. Písnička na přání tu bude za půl hodiny.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší, a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
7: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
8: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
7: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
6: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
7: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
6: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
7: www.zamek-konopiště.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
11: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
12: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
13: K čemu vám jsme dobrý?
14: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: Posloucháte Český Blaník a co nás čeká po osmé? Třeba Petr Rezek. Taky opět a Radeček, všechno je v pořádku. A dáme si i snídani v trávě s Michalem Tučným.
1: Snídani v trávě, teď právě prostřenou.
0: Tak pokud taky snídáte v trávě, pozor na klíšťata. No a pojďme se podívat na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se ohřejeme. Počítejte s tím, že teploty vystoupají až k 31 stupňům Celsia. Na severovýchodě země k 25 a na horách bude kolem 22 stupňů. Většinou by mělo být jasno, místy polojasno. Za chviličku už tu budou zprávy a s nimi Monika Holubová a brzy taky písnička na vaše přání. Tak i dál zůstávejte s Českým Blaníkem.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Čelákovicích u Prahy hoří průmyslová hala s elektrokoloběžkami. Je to blízko Stankovského ulice, která je uzavřena. Hala o rozměrech 100x50 metrů se pod náporem ohně zřítila. Na místě jsou desítky hasičů, kteří vyhlásili už třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Lidé v okolí by také neměli větrat a neměli by ani vycházet ven. Odvolací soud dnes v Ústí nad Labem projedná podvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. Prvoinstanční soud za ně vyměřil zkušebnímu komisaři 7 let a tlumočníkovi 4 roky. V jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz získalo podle žalobce neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Kriticky ohroženým zvířatům často nejvíc škodí lidská nepozornost. V Radouči v Mladé Boleslavi proto fungují takzvané sislí hlídky, které pomáhají chránit kriticky ohroženého sisla obecného. Jak přesně to dělají, ví za Český svaz ochránců přírody Karolína Šůlová.
8: Návštěvníky informují o tom, jak se ke kriticky ohroženým syslům chovat. Lidé je totiž krmili nevhodnými potravinami a hlodavci pak ztráceli plachost a přirozené instinkty.
7: Jde o společný projekt Českého svazu ochránců přírody a agentury ochrany přírody. Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti Íránu. Exploze byly slyšet opět z ostrova Kešm, ale také v přístavu Jask, nedaleko přímořského Siriku a v částech provincie Búšehr. Na vojenské cíle v Íránu útočila americká armáda už během včerejška. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Veronika Rážová.
2: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 8 hodin a 3 minuty k tomu a my pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku tu bude jedna oblíbená někoho z vás, tedy písnička na přání. Do té doby Karel Černoch, Petr Rezek anebo Čmelák od Divokého Billa.

když bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdež patří, dost možná, že ten

0: Karel Černoch a čtvrté přání na Českém Blaníku. Teď tu bude taky přání písničkové.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A na číslo 720 8363 07 nám napsala posluchačka Iva. Pro všechny markétky, které dnes slaví svátek, chce nechat zahrát písničku Zlatá rybka od Františka Nedvěda. Takže vaše přání je mi rozkazem. Tady je Zlatá rybka a všechno nejlepší všem markétkám.
2: Písnička na přání.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný než jen šťastný, že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Ani nevím, co přát si víc, než abys byla šťastná, abys

0: tě na měsíc a zpátky.
1: Krásná písnička od Petra Šťastného, Miluju tě, na Českém Blaníku. Za 5 minut bude 8:30. Představte si, že Česká republika patří ke špičce v Evropské unii v ekologickém zemědělství a svůj náskok dál zvyšuje. Podle registru ministerstva zemědělství se totiž hospodařilo ekologicky na více než 17% veškeré zemědělské půdy v naší zemi. Vypadá to tedy velice dobře. Možná si říkáte, proč tedy není na pultech více biozeleniny, ale dá se říct, že zatím stojí jednoduché vysvětlení. České ekozemědělství dlouhodobě totiž stojí hlavně na loukách, pastvinách a sadech v podhorských oblastech. Každopádně tím, že se nadále rozrůstá, myslím si, že už brzy se můžeme těšit i na pestřejší sortiment v obchodech. Takže velká gratulace českému zemědělství. No a pojďme se podívat, co nás čeká tady u nás na Českém Vlaníku. Za chviličku MC Erik a Barbara nebo Michal Tučný. Tak krásný den.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: To není možný, že to ještě nemáte.
7: Tak my taky čekáme, že jo?
8: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
9: Tak to musí stát na účtárně.
6: To už je po splatnosti.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. Spokojenýpes.cz.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
15: České písničky, které máte rádi.
16: Na Českém Vlaníku.

0: Českém Blaníku.
1: 8 hodin 35 minut, tohle byly MC Erik a Barbara. Teď už je před námi Martin Tomáš, tedy meteorolog, se kterým se spojíme, aby nám prozradil, jaké nás dnes čeká počasí.
2: V počátku bude ještě převládat ta jasná obloha, více oblačnosti na severu a severovýchodě bude po celý den, no a na zbytku území postupně většinou polojasno. Na tom severu a severovýchodě by se výjimečně na horách mohla vyskytnout přehánka. Nejvyšší denní teploty budou poměrně vysoké. 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude chladněji kolem 25 stupňů. Tisíce metrech na horách čekáme většinou kolem 22 stupňů.
1: Tak moc děkujeme. No a co zítra? Jak bude?
2: Zítra nás čeká změna, protože nás začne ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která se nachází nebo bude nacházet nad Německem a Polskem. Takže zůstane teplo, ale změní se to počasí, protože bude převládat postupně už spíše velká oblačnost. Během dne se také přidají na většině území přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Večer pak bude srážek ubývat. Jak jsem říkal, bude poměrně teplo, noc 18 až 13 stupňů minima a maxima přes den 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32 stupňů. Pád bude slabý proměnlivý vítr do 3, postupně se bude měnit na severovýchodní a v bouřkách může zesílit.
1: Dobrá, a co zbytek týdne? Jak bude?
2: Ještě středa bude trošičku deštivější, ale už bude méně oblačnosti. Oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami. Teploty ve středu trochu poklesnou, v noci 17 až 13. Ty nejvyšší denní se udrží pod 30, 24 až 29 stupňů Celsia. Ale od čtvrtka zase méně oblačnosti, většinou jasno, polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se do konce týdne mohou ojediněle objevovat přehánky nebo bouřky. Teploty se v těch nejteplejších oblastech budou zase dostávat nad 30 stupňů, ale pak v závěru týdne se začne postupně ochlazovat.
1: Tak moc děkujeme za výhled, jak bude. Uvidíme, jestli se předpověď počasí vyplní. Doporučuju ale, abyste si deštníky nebo aspoň pláštěnky určitě tento týden sebou přibalili. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Michala Davida. Ještě předtím Olympik. Nech to být na Českém Blaníku.
0: Někdy

Že někdo zklamal, přece neznamená, že tě opustila láska. Rád bych ti vyprávěl jeden příběh. Poslouchej.

řetízek v tu chvíli už nepatřil nikomu. A tak jsem ho sebral, strčil do kapsy a cestou domů mě napadalo strašně moc věcí. Ale jedna ze všeho nejvíc.

Jestli chceš, já ti ten řetízek dám. On vlastně není tak obyčejný, jak se zdá. Vem si ho. Přinese tě štěstí.

0: Michal David v slepé uličce na Českém Blaníku. My se teď podíváme do světa voňavého nápoje, tedy kávy. Konkrétně na webu radioblaník.cz si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A kolega Daniel Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem z agentury STEM Mark právě o kávě a taky o rituálech, které s ní máme spojeny.
1: Asi nejčastější rituál je prostě ta ranní káva po tom, co stanu, abych si dobil tu energii. Mm-hmm. Je to nějaký vstup do toho dne, kde může být i nějaká určitá závislost na tu kávě, že bez ní nejsme natolik akceschopní, natolik nám nefunguje ten postřeh, řekněme. Prostě už jsme na ní navyknutí. Pak je to nějaký sociální aspekt. Káva, my jsme tady mluvili o pivu, jako o nějakým společenským tmelu či lepidlu.
2: Ano.
1: Ono se to tak dá říct vlastně i o kávě. Mm-hmm. Je to nějaký prostředek setkávání se lidí, jdeme na kávu v pracovním kolektivu, může znamenat, jdeme si popovídat, uvolnit, užít si volný čas, tu pauzu. Mimo jiné právě ti Finové, který se zmiňoval, že mají tu spotřebu kávy nejvyšší, tak mají uzákoněnou 2x10minutovou pauzu na kávu.
0: No tak to je takové pěkné pravidlo, co kdyby se zavedlo i v Česku. No a kolik kávy vypijeme my Češi, tak to se taky dozvíte v tomto podcastu. Poslechnout si ho můžete na webu radioblanik.cz a nebo taky na našem YouTubeovém kanále. Teď už ale zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku pošlu jednu od Marušky Rotrové a taky od kapely Kryštof.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a excelent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
10: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
14: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
15: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
16: Český Blaník.

0: Kapela Slza a bouře na Českém Blaníku. Je tu přesně 9 hodin, tedy 9. hodina právě odbíjí a já už chystám písničky, které nám tu budou hrát v následujících 60 minutách. Tak třeba Hlavolam od Činasky. Těšit se můžete i na kapelu Miraj dokola.
1: Na chvíli letět někam preč, možná tam, kde začal čas, kde nebylo nic.
0: A Bílou javou 250 dorazí Věra Špinarová.
2: Kéž by jednou byla celá bílá, jak ta java 250.
0: Už za chvíli to budou zprávy a po nich přijde třeba Pepino Vaněk. Do té doby si ale dáme ještě počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešek bude jako malovaný, většinou jasno až polojasno a teploty vystoupají místy až k 31 stupňům Celsia. Na severovýchodě čekejte 25, na horách kolem 22 stupňů.
4: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
5: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
4: Více na světrovnátek.cz.
6: Hleno.
7: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
8: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Kout v Brandýse nad Labem.
9: Kdo je tam?
10: Soudní exekutor.
9: Nejsme doma.
10: To máte pravdu, už nejste doma.
11: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké dopoledne přeje David Račák. Záměrem revize krizové, obranné a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se dnes bude zabývat vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Praha skóruje, zapisuje se totiž na mapu evropských měst, která systematicky podporují kvalitní umění ve veřejném prostoru. Více dodá mluvčí 6. městské části Marek Zeman.
14: Na vzniku murálu se podílelo 15 českých a 15 zahraničních umělců a každý z nich do tohoto díla otiskl vlastní výtvarný rukopis. Na realizaci bylo použito 1600 sprejů a 560 litrů akrylátové fasádní barvy.
13: Ta mural pomáhá chránit před vlivem počasí a prodlužuje jeho životnost. V Praze a Brně začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček. No a americká armáda oznámila další salvu úderů proti Íránu. Exploze byly slyšet opět z ostrova Kešm, západně od přístavního města Bandar Abbas, ale také v přístavu Jask, poblíž rovněž přímořského Siriku. Tolik další zprávy, přeju všem hezké dopoledne.
12: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová. Za chvíli tu bude Pepino Vaněk, který přinese další rekord z Pelhřimovského muzea. Do té doby ale Činasky, Lucka Bílá, anebo Katapulti. Nikdy příště na Českém Blaníku.

0: Radio Čech, to rekordman.
1: Posloucháte Český Blaník krátce před čtvrt na deset, což je ten správný čas na to, abychom si přizvali na pomoc Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tentokrát půjde o rekord skutečně obdivuhodný a taky bosý.
2: Chodíte rádi na boso? My jsme do České knihy rekordů zaevidovali pana Tomáše Zahálku, který za 24

0: hodin dokázal bosý uběhnout vzdálenost 109 km a 459 metrů. Bylo to na asfaltové cestě na okruhu a tenhle jeho výkon jsme zaevidovali do České knihy rekordů.
1: Tak my moc gratulujeme a Pepíno, děkujeme ti a těšíme se na příští kousek.
2: Co Čech, to rekordman na Českém planíku.
1: Teď už jsou před námi další české písničky, které máte rádi. Jedna od Karla Gotta, další od Miraje a ještě předtím Reddy Kirken.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla léta prázdnin Karla Gotta. Tak si představte, dobrá zpráva pro všechny rodiče, tedy budoucí rodiče. Zvýší se totiž rodičovský příspěvek. Je to tak, rodiče malých dětí a ti, kteří očekávají narození miminka v tomto roce, bohužel tím nebudou ještě dotčeni. Nicméně ti, kterým se narodí miminko od ledna příštího roku, se mohou těšit na částku v celkové výši 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc vyšší. U lidí, kteří budou mít dvojčata nebo vícerčata, vzroste celková suma ze 700 tisíc na 800 tisíc korun. Tak, to bylo něco málo o rodičovském příspěvku, teď se ale vraťme k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku pošlu k Syndla X Petra Spáleného a nebo Věru Špinarovou.
1: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
2: A když chci klid, zvednu hlas, že chci motorovej rošt.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
4: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
5: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
9: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
10: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
11: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
12: A já vám jako dlužím?
13: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
17: Rádio Český Blaník.
18: České písničky, které máte rádi.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na českém.

0: Gravis a zkoušky z lásky na Českém Blaníku 9 hodin 42 minut. Tak už to brzy začne, pokud si říkáte co? No přeci Hvězdokupy, Perzejdy. Je to tak, Roy je aktivní každý rok zhruba od 17. července do 24. srpna. Pokud si plánujete Perzejdy sledovat, tak měli byste své hlavní plány soustředit na noc z 12. na 13. srpna, kdy se kolem 4. hodiny raní nad vašimi hlavami může rojit spousta hvězd a padat jich bude třeba kolem stovky za hodinu. Většinou v srpnu lidé sledují Perzejdy, ale právě tento den, tedy v noci z 12. na 13. srpna, to bude ještě o něco lepší, protože nad severozápadním obzorem při západu slunce bude navíc částečné zatmění slunce, při kterém měsíc zakryje přes 86% slunečního disku. Vznikne tak vzácný dvojitý nebeský den. Takže pozor na to, 12. srpen, tohle všechno se odehraje, nejenom padající hvězdy, ale ještě částečné zatmění slunce a to všechno dohromady podtrženo sečteno bude nádherná podívaná. No a nádherná poslouchaná bude zase tady u nás na Českém Blaníku, kde v následujících minutách se vystřídají třeba Václav Neckář nebo Marek Ztracený.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
4: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
3: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
4: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
3: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
4: Maxi dotace.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
13: Rádio Český Blaník.

čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na stup.

0: Proč mě nikdo nemá rád, ptá se Helena Vondráčková. My ji rádi máme a nejsme rozhodně sami. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, třeba jedna od Tomáše Kluse. A my vystoupáme výš nad střechy paneláku. Taky si dáme kapelu Jelen někde kolem. Jestli si ještě někde kolem, prosím, vrát se, ať ti můžu s Bohem dát. A těšte se i na Krištofy Plán. Klesáme výš, stoupáme hlouš, jsme tlaku váníš a zároveň souš letíme. Za chvíli už tu budou nejnovější zprávy. Ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes bude většinou jasno nebo polojasno. Na horách může při zvětšené oblačnosti být tu a tam i oblačnost s přeháňkami. Očekávejte, že teploty se budou na většině míst České republiky pohybovat mezi 27 až 31 stupněm. Na severovýchodě kolem 25, na horách 22. Očekávejte, že v noci se zas už tolik neochladí. 18 až 13 stupňů, na horách kolem 13. Před námi už jsou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: K čemu vám jsme dobrý?
9: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké dopoledne přeje David Račák. Od dnešního dne až do konce týdne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Akce s názvem Motýlí půl hodinka se mohou zúčastnit úplně všichni. Stačí pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. 73-letá česká turistka v neděli nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem. Oznámila to horská záchranná služba. Cesty za hranice často vyžadují vyhledání směnárny. Ne vždy se ale podaří provést směnu výhodně. České zákony umožňují za určitých podmínek zrušit a získat své peníze zpět. Jak to funguje, říká mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
12: Zákon umožňuje zrušit směnu bez udání důvodu, a to do 3 hodin od jejího provedení. Spotřebitel musí vrátit částku, kterou od směnárny obdržel, a směnárna mu vrátí původní peníze. Směnárna přitom nesmí účtovat žádné sankce ani poplatky. Lhůta 3 hodin začíná běžet již okamžikem uzavření směny.
11: K odstoupení by také mělo dojít na pobočce, kde ke směně došlo. No a ryze české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou v sobotu sledovalo v televizi Prima 764 tisíc diváků. Podíl na celkové sledovanosti činil téměř 37%. Oznámila to televize Prima. Tolik další zprávy, přeju všem hezké dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 10:05, posloucháte Český Blaník. Za chvíli se vydáme na pouť. Do té doby třeba Tereza Kendlová.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
0: Já

zkouším zvednout hlas proti tvému gramofonu, k dobru mít aspoň jeden.

Zapni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách desky pobíjí.

Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl Karel Zich a písnička Beatles bylo víc, tedy Karel Zich, ten, na kterého my víc než vzpomínáme, a to hlavně dnes, protože roku 2004 právě v tento den, tedy 13. července, odešel do hvězdného nebe. Teď se ale pojďme podívat na něco aktuálního a tím není nic jiného než úžasná událost v Mníšku pod Brdy. Tam se totiž chystá obrovská skalecká pouť a s pozvánkou je tady

0: Luščí Mníšku Libor Kálmán.
1: Zveme vás do Mníšku pod Brdy. V sobotu 18. července na Skaleckou pouť čeká tu na vás bohatý program. Koncertovat budou kapely Queenie, The Tap Tap, Olga Lounová, Tereza Mašková a další. Budou tu i kolotoče, šermíři, kejklíři a spousta jiné zábavy. Informace k programu najdete na webu mníšek.cz. Nezapomeňte, v sobotu 18. července Skalecká pouť Mníšku pod Brdy.
0: Tak jste to slyšeli sami, já si myslím, že to rozhodně bude stát za to, spousta interpretů, spousta zábavy a hlavně skvělý zážitek z nádherné pouti. Skalecká pouť v Mníšku pod Brdy. Za chviličku už další české písničky, tady u nás na Českém Planíku. Nabídnu vám třeba kapelu Jelen někde kolem, taky tu bude Vašo Patejdl s Olgou Záblackou a jejich Mopedová, ale ještě předtím Petr Janda, Nějak se vytrácíš, má lásko, na Českém Planíku.

0: Kapela Jelen někde kolem, možná, že jsou i někde kolem vás. Právě teď totiž jedou své velké letní turné, tedy Jelen Fest. A například 17. července se na ně můžete těšit v Jihlavě. Vystoupí tam i s Jiřím Pavlicou a kapelou Hradišťan. O den později se pak těšte v Mikulově 24.7. ve Vlašimi a nebo v Olomouci 25. No a pak už tady jsou srpnové termíny. K těm zase někdy příště. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Mandraže, Krištof a nebo Hanku Zagorovou.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
3: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Kontejnery Sigl, dobrý den.
7: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
11: Asi 100 tisíc.
10: A ty s tím nic neděláš, jo?
11: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tožpak na právníka.
10: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
11: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
10: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

smutná jako tma. To kdysi bejvávalo, musím se smát.

0: Alice Hálová, to je Láska má na Českém Blaníku. 10 hodin 43 minut. Už brzy to bude písnička na vaše přání, ale jediné, co pro to musíte udělat, je napsat si o ní. A tak teď, v tuto chvíli, ideálně co nejrychleji, vemte do ruky telefon a pište na 720 83 6307. Napište mi, jakou písničku budeme hrát, komu ji posíláte a třeba proč mu ji posíláte. Moc se těším na váš výběr, no a ještě připomínám, že písnička na přání tu bude za nějakou půl hodinu, takže pokud byste přeci jenom potřebovali chvíli na rozmyšlenou, máte ji mít. Za chvilku Argema anebo opět a Radeček s Eli. I tak to za to stojí na Českém Blaníku.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
10: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
11: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Radio Český Blaník.

0: Božský Karel a božská Lady Karneval na Českém Blaníku. Je tu 11. hodina a pokud jste zvědaví, co vás tady čeká mezi 11. a 12., tak činasky, možná. Možná se ti zdá, možná. Celá jistě taky kabáti a malá dáma. A nebo jedna od Michala Davida. Líbezná, tak krásně v ní šlo pohled přijít. Taky nesmím zapomenout na písničku na přání. O tu si píšete na 720 836 3 07.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě země bude o něco chladněji, kolem 25. Na horách kolem 22 stupňů. Většinou bude jasno nebo polojasno. Očekávejte, že v noci se nám ochladí jen o trochu. Na 18 až 13 stupňů Celsia. A pozor, zítra možná bude pršet, tak deštníky sebou. Za chvilku už tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
6: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Předseda vlády České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší. Na schůzky by navíc neměl čas. V Karviné přibudou nové ambulance i další lékaři. Pacienti se můžou těšit na příjemnější prostředí i širší dostupnost zdravotní péče na poliklinice v Mizerově. Co dalšího tam město chystá, řekne jeho mluvčí Monika Danková.
9: Město také připravuje rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření parkoviště u polikliniky. Vedle obnovy stávajících ploch vznikne nové parkoviště s 83 parkovacími místy. Součástí projektu budou také nové chodníky, veřejné osvětlení i úpravy okolí.
8: Tyto práce by měly začít letos na podzim. Francouzské úřady vyšetřují nález vojenské zbraně v podezřelém automobilu poblíž synagogy na pařížském předměstí Sarcelles. Kvůli incidentu bylo preventivně evakuováno kolem 300 lidí. No a italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila ve čtyřech setech trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Tolik další zprávy, přeju všem hezké dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Odbyla nám 11. hodina, s vámi stále Veronika Rážová, za chviličku taky Marie a Lucie, tedy Marie od kapely Lucie, Víťa Vávra anebo Činasky. Možná, tak hezký poslech a pohodové dopoledne.

0: 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali?

0: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: Posloucháte Český Blaník a v tuhle chvíli děláte dobře, protože někomu budeme dělat radost a já věřím, že z toho budete mít radost i vy, kteří jste si třeba o písničku na přání nenapsali. Píše Hanka, dobrý den do rádia, prosím, zahrajte Krejčího od Standy Hloška a bude to pro všechny milé posluchače vašeho rádia i pro vás. Díky za ty krásné české písničky. Tak my také děkujeme za vaši přízeň a posíláme Standu Hloška. Tady je Krejčí.
0: Písnička na přání.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byli Kabáti a jejich Malá dáma. My pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi, a tak vám můžu slíbit, že za chvilku tu bude třeba Lucka Vondráčková, Pepa Laufer, Valerie Čižmárová nebo Michal David. Zůstávejte i dál s námi. Hezký poslech.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
7: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Čemu vám jsme dobrý?
11: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
12: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník sám sebou a Lucka Vondráčková. Jsme pre seba stvorení právě teď dozněla. No a pojďme se teď podívat trošku detailněji na to, co pro nás svatý Petr přichystal. Tedy vězte, že Českou republiku by po tomto příjemně teplém počasí měly opět zasáhnout velmi silné bouřky. Dokonce meteorologové vydali výstrahu druhého stupně, což znamená, že bouřky budou skutečně velice silné, a to především zítra mezi 11. dopolední a 22. hodinou, a budou se týkat celého našeho území. Pokud tedy můžete, zabezpečte hlavně své sklepy, svá okna a stejně tak i střechy, pokud vám náhodou do nich teče. No a poslouchejte i dál Český Blaník, protože tady se vše ostatní dozvíte. Za chviličku už taky můj kolega Michal Krusberský. No a já vám můžu slíbit, že i on pro vás během celého odpoledne bude mít české písničky, které máte rádi.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
5: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
6: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
5: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
4: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
5: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
4: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
5: www.zamek-konopiště.cz.
7: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Rádio Český Blaník.

0: byla vzpomínka na Davida Stypku a s ním Eva Farná. Dobré ráno, milá. Ve 12.00, tak spíš dobré poledne už vám teď všem přeje Michal Krusberský. No a po 12. hodině Lucka Bílá, Obyčejná holka.
1: Jsem jenom obyčejná holka.
0: Taky si dáme kapelu Krištof, Na viděnou. A ještě Karel Gott a Nápoj lásky číslo 10. Vy si k tomu obědu taky dejte nějaký nápoj, ať to stojí za to, a my už za chvíli nabídneme další české písničky, které máte rádi.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak to bude s počasím vypadat zítra? Ráno a dopoledne může být zejména na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně na většině území se objeví přehánky nebo bouřky, někde i velmi silné. Teploty ale letní 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě dokonce až 32 a na horách tam naměříme až 21 stupňů Celsia. Tolik počasí pro ten zítřejší den, ale teď aktuální zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
7: Na Českém Blaníku.
8: Hezké poledne přeje David Račák. Záměrem revize krizové obrané a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se dnes zabývá vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla stát letošní opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Kriticky ohroženým zvířatům často nejvíc škodí lidská nepozornost. V Radouči v Mladé Boleslavi proto fungují tzv. Syslí hlídky, které pomáhají chránit kriticky ohroženého sysla obecného. Jak přesně to dělají, ví za Český svaz ochránců přírody Karolína Šůlová.
9: Návštěvníky informují o tom, jak se ke kriticky ohroženým syslům chovat. Lidé je totiž krmili nevhodnými potravinami a hlodavci pak ztráceli plachost a přirozené instinkty.
8: Jde o společný projekt Českého svazu ochránců přírody a agentury ochrany přírody. V Praze a Brně začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček. No a americká armáda oznámila další salvu úderů proti Íránu. Exploze byly slyšet opět z ostrova Kešm, západně od přístavního města Bandar Abbas, ale také v přístavu Jask, poblíž rovněž přímořského Syriku. To byly další zprávy, přeju všem hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne ještě jednou všem přeje Michal Krusberský, už máme 4 minuty po 12. hodině, tak se můžeme utěšovat tím, že to nejhorší z pondělního dne už máme za sebou a teď už nás čekají samá pozitiva. Nejdřív oběd a pak třeba konec práce. Ale u nás na Českém Blaníku nejdřív Iveta Bartošová.

0: Obyčejná holka Anucka Bílá, která v těch vedrech v minulých týdnech také musela rušit koncerty. My se ale teď podíváme do našeho oblíbeného Benešova, ten totiž o prázdninách žije kulturou a s jednou pozvánkou je tady sám místostarosta Benešova Jakub Hostek.
1: Pokud budete trávit léto v Benešově, určitě si nenechte ujít Benešov City Life. Od 15. července až do konce srpna se na Masarykově náměstí každou středu, pátek a neděli konají koncerty nebo letní kino. Vstup je zdarma a program je připraven pro všechny generace. Letošní ročník zahájí koncert kapely Celeste and Charles. V pátek naváže zpěvák a rapper Raego a v neděli promítneme film Neporazitelný, který se natáčel i v Benešově na zimním stadionu.
0: No, program pestrý, tak tam rozhodně můžete zavítat, pokud budete mít cestu nebo bydlíte někde blízko. No a my už zase jdeme k písničkám a teď se podíváme do takového klasického socialistického obchodu, kde máme prodavače Michala Tučného.
2: Pojďte všichni, no nic pozvěte, si všichni známe.

0: Dny vypustila do vysílání nový single s Dominikou Alač. My jsme si teď dali písničku Na viděnou a věřím, že se zase brzy uvidíme i v našem vysílání. Ale teď si představte, že dneska přijdete po práci domů, napustíte si vanu a bude třeba i plná fialek. Hanka Hegerová bude zpívat za chvíli a bude i Tereska Mašková a Karel Gott s nápojem Lásky číslo 10.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Hleno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
5: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
9: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech, renovace a nátěry střech.
8: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
9: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
8: Duratech, střecha jako nová za 2 dny.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Český blaník.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

diskas. Ja, dnes mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Tohle byla Hanka Zagorová a Srážka s láskou ve 12.42. A určitě mě dáte za pravdu, že si každý z nás přeje poklidnou cestu z dovolené, že jo, aby už byl rychle doma a nezapomněl na ty krásné zážitky. Ovšem, pro 300 britských turistů se návrat z dovolené pěkně zkomplikoval. Posádka z letadla, se kterou měli totiž letět, byla tak unavená z večírku z předešlé noci, že dokonce letuška tam zvracela a pilot skolaboval a museli ho zpátky odnést na pokoj, aby se z té kocoviny jako vyspal. No, tak celý ten let byl samozřejmě zrušen, protože na ostrově Barbados žádná jiná posádka nebyla k dispozici, museli čekat, až vyšlou z Anglie další, tuhle tu čtveřici suspendovali a zpátky už potom letěli jako normální turisté. Chudáci mají to za sebou. No nic, každopádně vám přeju, ať se z dovolené vrátíte v pořádku, ať si to hezky užijete, pokud teprve vyrážíte, a my si za chvíli dáme Vaška Neckáře a také Marka Ztraceného.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Radio Český Blaník.

0: Petr Kotwald nás schladil svým gejzírem minutu po 13. hodině a za chvíli bude pokračovat Vláďa Mišík, dáme si variace na renesanční téma.
1: Láska je jako bolest z probuzení.
0: Taky budou holky. A ještě necháme zvony znít s Martou Kubišovou. A taky další české písničky, které máte rádi za okamžik.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. Spokojenýpes.cz.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska máme venku hezky, jak to bude vypadat zítra. Ráno a dopoledne ještě bude na východě skoro jasno, jinak máme už čekat spíše velkou oblačnost a postupně na většině území také s přeháňkami nebo i bouřkami, které mohou být silné. Večer budou srážky částečně ubývat. No a teploty letní 25 až 30 stupňů v průměru. Na jižní Moravě samozřejmě očekáváme o něco málo vyšší teploty až 32 a na horách okolo 21. Teď David Račák a další zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Od dnešního dne až do konce týdne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Akce s názvem Motýlí půl hodinka se mohou zúčastnit úplně všichni. Stačí pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. 73-letá česká turistka v neděli nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem. Oznámila to horská záchranná služba. Léto je čas výletů do přírody. Nová letní výzva vybízí turisty, aby si sebou kromě svačiny a vody přibalili také pytlík na odpadky. Jaký je důvod, vysvětluje předseda spolku Uklidme Česko Radek Janoušek.
10: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv pytlík na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme 12 výherců během prázdnin.
9: Letní výzva trvá do konce srpna. No a ryze české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou v sobotu sledovalo v televizi Prima 764 tisíc diváků. Podíl na celkové sledovanosti činil téměř 37%. Oznámila to televize Prima. To byly další zprávy. Přeju všem hezké odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A v těch budeme pokračovat už teď skoro 5 minut po 13. hodině, přátelé. Tak doufám, že jste v pohodě při pondělku. My už za chvíli nabídneme další povídání v rámci seriálu Zdraví v hlavě. Budeme si povídat s výživovou poradkyní, no ale taky si budeme hrát české písničky, které máte rádi. Vláďa Mišík, toho už jsem avizoval, bude i Petra Černocká a nebo teď hned pode mnou už zní kapela Olympic. Proč zrovna ty? Tak Michale, je s vámi, přeju hezký den.

0: Tohle byly variace na renesanční téma a taky Vláďa Myšík 14 minut po 13. hodině a my se jdeme podívat na naše webovky, protože tam pro vás stále máme seriál Zdraví v hlavě, ve kterém si kolega Vlasta Suk pravidelně povídá s výživovou poradkyní z VIP centra Zdraví s Hankou Borkovcovou, která teď rozšiřuje své služby a nově už působí i v Praze.
1: Po mnoha letech práce Hanka Borkovcová ve VIP centru Zdraví rozšiřuje své působení také do Formé klinik Praha. Hani, co to pro klienty znamená v praxi?
2: To, že nemusí dojíždět z Prahy, Plzně, Karlových Varů a tak dále až do Brna. A bude to pro všechny snadnější.
1: Kde vlastně tuhle kliniku posluchači najdou?
2: U ulice Jeséniova 30 a určitě ji nepřehlédnete.
1: A co Brňáci?
2: Brno je moje základna a teďka rozdělím síly mezi Prahu a Brno.
0: No prosím, tak celé povídání si můžete poslechnout také v podcastech na naší adrese radioblaník.cz. No a teď už jdeme zase hrát. Jsou tady holky, jsi senzační.

0: Nechte zvony znít a taky Marta Kubišová na Českém Blaníku a my necháme ve vašich uších znít další české písničky už za chvíli. Nejdřív nám budeme žít do vlasů také Láďa Štajdl. A pro Emu bude zpívat i Michal Hruza. Ale bude taky Valda Matuška anebo Petr Nať. To všechno u nás, tak dobré odpoledne.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
4: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
3: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.cz.
5: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
6: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
7: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
8: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO-CZ.

0: Petr Nať je tu s námi ve 13 hodin a 42 minut. K tomu posloucháte Český Blaník a já tady mám taky další potěšující zprávu, protože těch není nikdy dost. Tak si představte, moji milí drazí, že naše hlavní město, čili Praha, se stala 14. nejšťastnějším městem světa. Alespoň podle nového žebříčku mezinárodního magazínu Time Out, který byl vlastně sestaven na základě ankety mezi více než 24 tisíci lidmi z celého světa. Novináři z Time Outu se prostě ptali obyvatel jednotlivých měst, dávali jim několik dotazů, mimo jiné, zda jejich bydliště je činí šťastnými, zda se tam cítí šťastnější než na jiných místech planety. No a takhle to dopadlo. Tak Praha 14. to vůbec není špatné, co říkáte. Kdyby jsme se posunuli trošku výš, bylo by to ještě lepší. Ale my se posuneme dál k českým písničkám a posuneme se do Karviné, kde tak šťastní asi moc nejsou, podle mého tušení, a dáme si i Helenu Vondráčkovou A dlouhou noc.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
10: Český Blaník.
11: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
12: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
10: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: Kaskader Dalibor Janda nám dělal společnost ve 14.00 a nebojte se, i po 14. pro vás budu mít české písničky, které máte rádi. Těšit se můžete už teď na Lenku Filipovou. Že u každého dostaví se bude částečné zatmění srdce a taky si dáme skvělý nápad od Anety Langerové. A ještě Sametová Žlutého psa. A bude jich víc už za malý okamžik.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Praze Holešovicích za 5 milionů 590 tisíc korun, rodinný dům v Bořeticích na Břeclavsku za 5 milionů 999 tisíc, rodinný dům v Deštné u Jindřichova Hradce za 3,25 milionu, byt 3 plus 1 v Náchodě za 4 milionů 550 tisíc a byt 2 plus 1 v Ústí nad Labem na Severní terase za 3 milionů 75 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší úterní den má být ráno a dopoledne ještě na východě se sluníčkem a jasnou oblohou, jinak ale máme čekat převážně velkou oblačnost a postupně na většině území také přehánky nebo bouřky. Místy mohou být i silné, až večer ubývání srážek. Teploty letní 25 až 30, na jižní Moravě až 32 a rtuť teploměru se na horách zastaví okolo 21 stupňů. Teď zprávy a David Račák.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Předseda vlády České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší. Na schůzky by navíc neměl čas. Na koupalištích se často objevují cedule s nápisem Za odložené věci neručíme. Ve skutečnosti ale provozovatel za některé odložené předměty odpovědnost má. V jakých případech to je, vysvětluje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
7: Je odpovědný za ztrátu či poškození věci, kterou zákazník odložil na místě k tomu určeném, například právě v uzamykatelných skříňkách. Pokud jsou skříňky plné, pak provozovatel může odpovídat i za věci, které si odložíte na místě k tomu obvykle, například na lehátku.
6: Za věci odložené na obvyklém místě odpovídá provozovatel i v případě, že žádné takové místo sám neurčil. Francouzské úřady vyšetřují nález vojenské zbraně v podezřelém automobilu poblíž synagogy na pařížském předměstí Sarcelles. Kvůli incidentu bylo preventivně evakuováno kolem 300 lidí. No a italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila ve čtyřech setech trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. To byly další zprávy, přeju všem hezké odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A my už se za chvíli ohlédneme za ukončeným Karlovarským festivalem, ale hlavně vám budeme hrát. Michal Krusberský je s vámi, za chvilku Lenka Filipová a teď kapela Krištof i s písničkou Hned teď.

0: Valašské Meziříčí v našem vysílání zastupuje kapela Mňága a Žďorp. Teď jsme si dali písničku Výhledově. No a my už se výhledově můžeme těšit na další ročník filmového festivalu v Karlových Varech. Protože ten 60. ten už je minulostí. Ano, ceny jsou rozdány, je čas bilancovat. A čím je tenhle festival výjimečný, to nám také prozradil výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
1: Ten karlovarský tým je úplně unikum, protože většina těch lidí, kteří tady pracují, tady začínali jako studenti, jako brigádnici, jako my všichni. Někteří z nás tady zůstali na celoroční práci a někteří se sem vracejí, takže jsou to dneska právníci, lékaři, ale berou si dovolenou, aby tady s námi mohli být.
0: No, trošku to připomíná i naše blanické konopiště. Tak zdravíme nejenom do Varu a těšíme se nejenom na festival ten filmový, ale těšíme se i na to naše konopiště v příštím roce. Za chvíli Elán, Aneta Langerová, ale ze všeho nejdřív Jirka Schellinger a Holubý dům. Michale, s vámi, hezký den přeju.

0: Dobrý nápad Anety Langerové dozněl 5 minut před půl třetím. No a my jsme měli taky takový dobrý nápad, že vám vždycky o víkendu, když se scházíte s přáteli a grillujete, že vám prostě budeme mezi 19. a 22. hrát ty nejhezčí české písničky k táboráku. A to každou sobotu a neděli. No a mezi těmi písničkami rozhodně budou velmi často i Nedvědi. A ty si dáme taky za okamžik, budou Vagóny a bude i Žlutý pes a nebo Michal David. Tak si mějte fajn s českým Blaníkem.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Padá!
1: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
8: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Rádio Český Blaník.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

0: Původně francouzská písnička, kterou se v roce 1971 vypůjčil Karel Gott a v textu děkuje své mamince za všechno. O mami dík, tak se jmenuje právě ta, která nám dozněla 15 minut před 15.
1: Co Čech, to rekord.
0: A my jdeme na dnešní rekord. Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit dneska přináší jeden tak trošku bosý rekord.
2: Chodíte rádi na boso? My jsme do České knihy rekordů zaevidovali pana Tomáše Zahálku, který za 24 hodin dokázal bosý uběhnout vzdálenost 109 km a 459 metrů. Bylo to na asfaltové cestě na okruhu a tenhle jeho výkon jsme zaevidovali do České knihy rekordů.
0: No tak to klobouček dolů.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaníku. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Písnička na přání.
10: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
9: Písnička na přání na Českém blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
10: Český blaník.

0: Ano, zavři oči, když se červená, má taky Ilona Čáková, která je na turné a třeba už v sobotu ji můžete slyšet naživo v Rovné u Sokolova koukám. Za chvíli u nás můžete naopak slyšet Leška Semelku. A taky budeme tančit s kapelou Miraj. A bude i paráda Karla Zicha. Prostě české písničky, které máte rádi i po 15. hodině.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska si užíváme sluníčka, ale zítra už se nám to pokazí. Ráno a dopoledne máme ještě na východě čekat skoro jasno, jinde už bude převažovat velká oblačnost a postupně na většině území se objeví přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Až večer budou ustávat srážky. Teploty 25 až 30, všude stále léto, na jižní Moravě až 32, na horách pak naměříme maximálně 21 stupňů Celsia. Tolik počasí na zítřejší den. A naproti mně už došlo ke střídání. Už je tady Eliška Votrubová s odpoledními zprávami.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, budou zítra vyšší. Benzín může stát až 1,40 korun a 8,80 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39 korun a 19 haléřů. Maximální ceny bude rezort dopravy určovat do konce týdne. U Olešnice na Českobudějovicku a Javornice na Prachaticku na jihu Čech hoří lesy. Na Prachaticku oheň zasáhl i pole. Zasahuje tu několik jednotek hasičů. U Olešnice bojuje s ohněm 8 cisteren. Oba požáry už ale mají hasiči pod kontrolou. Řidiče na řadě míst Česka čekají během léta dopravní omezení kvůli opravám silnic. Jedna z velkých uzavírek začíná dneska i v Jihlavě. Přinese komplikace nejen řidičům, ale i cestujícím městskou hromadnou dopravou. Podrobnosti má mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.
8: Linka B, což je nejvytíženější linka v městské hromadné dopravy v Jihlavě, nezajíždí na Masarykovo náměstí. Na to chceme cestující upozornit a na tom opravovaném průtahu nebudou obsluhovány vůbec zastávky Brněnský kopec, Zoologická zahrada, City Park a Na člunku.
7: Podle Daňka není Jihlava ani místní dopravní podnik investorem stavby. Radnice se ale přizpůsobuje podmínkám krajské uzavírky. Současná vlna veder stěžuje i situace cyklistů na legendární Tour de France. Kvůli počasí organizátoři zkrátili nedělní etapu ve francouzském středohoří o 30 kilometrů. Hvězdný Pogačar se nechal slyšet, že by změnil cyklistický kalendář, aby se v červenci a v srpnu nejezdilo v horských oblastech. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré sluníčkové odpoledne, doufám, že ho máte všude dneska, tak si ho užívejte, zítra už přijdou deště a teď přijde Lešek Semelka. Jsi prostě nejlepší, já Michal zdraví.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: trochu vnímat.
1: Kapela Miraj i Miraj Navrátil a Chci tančit. 13 minut po 15. Tak kdo ví, třeba si s námi zatančíte už za malý okamžik.
2: Radio Český Blaník.
3: 3 ve 3.
1: Ano, máme totiž po 15.

věty. Nás přátelé odsoudili a hnali před popravčí čety. Kolikrát vpila mě země a já zbaven smyslů ryl dlaněmi hlínu. Já nikdy odvahu neměl, bych přiznal svou vinu. Kolikrát, Markétko, mával jsem tobě. To ty jsi odteďkom má poslední oběť. To s tebou se milují anděle v kráterech měsíce a zůstanou v tvém těle jak tóny neznělé. Při nástupu stoupám si na špičky snad z malichernosti. Čas žere hodinám ručičky a vyplivuje kosti. Rány si foukám dýmem z cigaret a v pokoji pro hosty. Otevřu soukromý lazaret své sebelítosti.

to s tebou se milují andělé v kráterech měsíce a zůstanou v tvém těle bytosti oněmělé. Za ruce s šedohlavci tlačím svět k úmoru a není větší lež než pravda o nás dvou. Snažím se obelstít lásku potvoru, aby mě nechala vznést se za tebou.

0: odpověď. Ty se však miluješ s anděly v kráterech měsíce a tam mé tóny nedozněly, já zůstal necelý. Kolik nás takových zbylo, co zbloudilo cestou za modrými květy, jimž pod gilotinou se zalíbilo.
1: Rádio Český Blaník.

za i Rosetta. Lechtivé snění zdejších plebánů byla, byla, byla a není. Vajglové, blues, rumový song, jízdenková symfonie.

0: každém podchodu, jak v chrámu katedrály v Remeši. Ticho, ticho, Markéta housku jí. Pak v kanclu u vchodu své oranžové blůzy rozvěší. Já ji a já ji miluji.
1: Tak to byla třetí Markétka do party v rámci 3 ve 3. Ještě jednou velká gratulace, milé dámy, pokud se takhle dneska jmenujete, tak máte samozřejmě svátek a my vám už za chvíli pošleme další skvělé české písničky, které máte rádi. A klidně si lehněte někde do trávy na deku a bude to prostě paráda i s Karlem Zichem, a nebo si dejte něco dobrého a sladce vás omámí taky Helena Vondráčková. No a bude i kapela Olympic a Krásná neznáma, to všechno za okamžik.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.cz.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VT Centrum CZ. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VT Centrum CZ. Zkušenosti, které předáte dál.
11: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Obrost na něj dej.
12: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
13: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: No, čím to je, si občas říkáme velmi často. To byla slovenská kapela No Name, kterou jsme si učili taky na Konopišti. A teď se pro změnu podíváme na naše webové stránky radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česká, kde Daniel Rumplík, náš kolega, si povídá s Honzou Buriancem z agentury Stenmark. Tentokrát si vzali na paškál kafe. Ano, ten bohulíbý nápoj, který si dáváme třeba každé ráno, anebo na poradách, a probrali i některé rituály s ním spojené.
1: Asi nejčastější rituál je prostě ta ranní káva po tom, co stanu, abych si dobil tu energii. Mm-hmm. Je to nějaký vstup do toho dne, kde může být i nějaká určitá závislost na tu kávě, že bez ní nejsme natolik akceschopní, natolik nám nefunguje ten postřeh, řekněme. Prostě už jsme na ní navyknutí. Pak je to nějaký sociální aspekt. Káva, my jsme tady mluvili o pivu, jako o nějakým společenským tmelu či lepidlu.
2: Ano,
1: ono
2: ano.
1: Se to tak dá říct vlastně i o kávě. Mm. Je to nějaký prostředek setkávání se lidí, jdeme na kávu v pracovním kolektivu, může znamenat, jdeme si popovídat, uvolnit, užít si volný čas, tu pauzu. Mimo jiné právě ti Finové, který se zmiňoval, že mají tu spotřebu kávy nejvyšší, tak mají uzákoněnou 2x10minutovou pauzu na kávu.
0: No prosím, to jsem třeba vůbec nevěděl. A takovéhle věci se dozvíte, když si poslechnete právě podcast, který najdete jednak na našem webu radioblaník.cz anebo na našem YouTubeovém kanále. Taktéž najdete všechny díly. Tak si to poslechněte třeba i cestou v autě a my vám posíláme teď Vaška Neckáře. Je ráno, ano.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
7: Kung Pao. Švej žužu. Kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární Čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
8: Ta Čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
9: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Rádio Český Blaník.

chci píseň, co zní z mých strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plám, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázraka.

tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: Ano, Pavel Vítek nás rozproudil a roztančili s písničkou I Love You Baby. Tak 16.00 a po 16. v našem vysílání Marek Ztracený.
1: Tak se nezobře, jsem takovej vůl.
0: Taky si dáme mladičkou Darinku Rolincovou a k náhodou. A ještě budou Šrouby do hlavy a Lucie. A taky další české písničky, které máte rádi, už za malý okamžik.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
2: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska si užíváme sluníčka, zítra bude zpočátku také, zejména na východě, ale později už čekáme velkou oblačnost a postupně na většině území s dešťovými přeháňkami, místy i s bouřkami. Co večer, tady už budou srážky postupně ubývat. Teploty ale půjdou vysoko na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě namíříme dokonce až 32, no a na horách okolo 21. Tolik počasí a co se dál děje, to sleduje Eliška Votrubová.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda nechce být součástí kampaně prezidenta za znovu zvolení. Po jednání kabinetu to uvedl vicepremiér Karel Havlíček. Vláda se podle něj soustředí hlavně na plnění programového prohlášení a svých úkolů v exekutivní rovině. Masa sinic, která ohrožuje ryby v Dyji pod Novomlýnskými nádržemi, už se dostala k jezu Břeclavi. Situace je letos složitá kvůli suchu, ke kterému se navíc přidalo neobvyklé horko. Povodí Moravy a hasiči se teď na jezech snaží vytvořit rybám možnost uniknout přemnoženým sinicím. Ty ve velkém spotřebovávají kyslík. Plzeň bude bezpečnějším místem pro život. Zvýší totiž počet zaměstnanců tamní policie. K tomu by mělo dojít 1. září. Jaký důvod za tímto rozhodnutím města stojí, ví jeho mluvčí Barbora Hajková.
11: S navýšením jsme souhlasili s ohledem na řadu skutečností, tedy mimo jiné s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci, počty cizinců v Plzni, počty lidí bez domova a podobně. Byli bychom rádi, aby se obyvatelé Plzně cítili bezpečně a tomu pomáhají svou každodenní činností právě i strážníci.
10: Město musí navýšit příslušnou část rozpočtu, protože se změnou souvisí větší výdaje na platy zaměstnanců. Český velvyslanec Litvě Aleš Opata se zranil na dovolené v Norsku. Informace sdělilo ministerstvo zahraničí. Resort doplnil, že jeho zdravotní stav je stabilizovaný a je s ním v kontaktu. 61-letý Opata působí jako velvyslanec České republiky v Litvě od roku 2023. Tolik zprávy, hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Tak tak, a za chvíli nás čeká také písnička dnešního dne. Na té 4 minutky po 16. je s vámi Michal Krusberský a taky Marek Ztracený. Tak se nezlob.
1: Asi jsem si všel.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

ten, kdo nepřekládal ublíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním kladem pil, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Babi Daněk, Hudsonský šify. Teď 15 minut po 16. na Českém Blaníku.
1: Písnička dne. Na Českém Blaníku.
0: A my si posvítíme na kapelu, která před pár, no už to bude lety, vyměnila kompletně své složení a prý si teď to velmi užívají a nedělají rozdíl, jestli hrají pro stovky anebo tisíce svých posluchačů. To jsou Chinaskin a dáme si za chvíli Každý ráno. A tak se ptám Michala Malátného, jak ta písnička vlastně vznikla.
2: Úplně nejlepší je, když písničky vznikají co nejrychlejc. Čím díl se s tím jako trápíte, tím většinou to nikam nevede, ale písně, které vzniknou během jednoho, dvou dní, jsou nejlepší a to je případ Každýho rána, kdyby Franta poslal melodii, druhý den jsme odlítali do Bristolu, do Velsu, do studia a já jsem ten text psal v tom letadle, většinu jsem ho tam napsal, zbytek jsem dopsal ve studiu a ta píseň prostě vznikla během pár dní a už v tom studiu jsem cítil, že je to pecka a že jí budu, že je to můj favorit.
0: No a peckou ta písnička rozhodně zůstala. Chinaskin, Každý ráno i teď, 16 minut po 16.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Tak nějak málo tančím, kapela Krištof na Českém Blaníku, a tančit budeme za chvíli i s Lucií. Šrouby do hlavy si dáme, prohlédneme si fotky s kapelou Slza, kterou jsme měli také na dalším letním koncertě teď v pátek v Pelhřimově. No a bude i správný tón Karla Gotta, tak pokud patříme mezi vaše oblíbené zpěváky, tak s námi rozhodně vydržte i v těch dalších minutách.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
4: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: To není možný, že to ještě nemáte.
8: Tak my taky čekáme, že jo?
9: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
10: Tak to musí stát na účtárně.
7: To už je po splatnosti.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Radio Český Blaník.

0: Tak tohle byly Brontosauři a Zahrádky. Řekl bych další písnička, která zapadá do těch našich písniček k táboráku, které vám hrajeme teď každou sobotu a neděli mezi 19. a 22. hodinou. No a teď si dáme pro změnu písničku na přání. Jo, pokud máte zájem zpříjemnit si to dnešní pondělní odpoledne, udělat si radost anebo udělat radost nějaké marketce, tak pojďte do toho a pojďte nám na WhatsAppu napsat zprávu na 720 836 307 a pojďte někomu poslat nějakou vaši oblíbenou písničku. Rozhodně můžete vybírat z našeho hudebního archivu a já za chvíli pošlu Hanku Zagorovou a nebo taky Michala Prokopa a Bitvu o Karlův most.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
7: Jistě ano. Například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
8: Je, tak děkuju moc.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
11: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
12: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
13: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
12: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
11: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
12: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
11: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
12: www.zamek-konopiště.cz.
14: Rádio Český Blaník.

0: které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Bílý kámen a Iveta Bartošová na závěr hodiny a já vám můžu slíbit, že v té příští hodince budeme hodně cestovat. Například se vydáme na slunečné pobřeží s Věrkou Špinarovou. Ujedeme 1000 mil s Helenou Vondráčkovou a Valdemarem Matuškou. A taky se vydáme na hory s kapelou Opět a Radeček. Tak věřím, že si každý vybere tu svou cestovatelskou. Ano, i po 17. vám budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vody tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: na Českém Blaníku.
1: Zítra čekáme ještě sluníčko ráno a dopoledne, a to zejména na východě území, potom ale převážně velká oblačnost a postupně už na většině území přehánky nebo bouřky, místy i velmi silné. Večer už máme čekat ustávání srážek. Teploty 25 až 30, čili stále ještě velké léto, na jižní Moravě dokonce až 32 stupňů a na horách maximálně do 21. Teď Eliška Votrubová a další aktuální zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Likvidace požáru výškové budovy v baťovském továrním areálu ve Zlíně potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli, které bylo v plánu dneska, se odkládá. Více informací má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota, dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané, vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude předána zpět majiteli, tedy protože pokračuje ten zásah jako takový.
3: Hořet začalo minulý čtvrtek ráno. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Česko dál sužuje půdní sucho. Podle webu Intersucho už je téměř v polovině republiky extrémní, což je nejvyšší stupeň. Tropická horka v posledních 10 dnech už sice ustoupila, nicméně déšť zasáhl jen menší část Česka. Pršelo hlavně na horách, kde je taky vody v půdě nejvíc. A u tématu zůstaneme. Máme před sebou další teplý týden. Lidé by proto měli častěji pít a zařazovat pracovní přestávky. Při práci venku by neměla chybět pokrývka hlavy, v pracovní přilbě ochranná vložka a samozřejmě i opalovací krém. Doporučuje to Státní zdravotní ústav. Už ve čtvrtek začne ve Vizovicích metalový festival Masters of Rock. A kromě tisíců fanoušků se na něj připravuje i policie. Ta bude dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Kvůli riziku krádeží plánují policisté znovu hlídkovat i mezi stany. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A za chvíli také písnička na vaše přání, tak si klidně na WhatsAppu napište na číslo 720-836-307, co máte rádi. A já posílám Věrku Špinarovou, tady je Slunečné pobřeží od nás.

0: Kapela Kabát a taky Bára, 12 minut po 17.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A teď to rozhodně nebude pro Báru. Zahrajte mi pro Markétku Kašíkovou z Valmezu k dnešnímu svátku. Jsem rád, že tě mám. Vzkazuje Miláček a posílá Olympiky. Okno mé lásky.
2: Písnička na přání.
1: Na

0: kapela Kex. Proč holky pláčou? Tak já doufám, že dneska žádné dámy nepláčou. Naopak, doufám, že slaví, protože kromě Markétek, které jsou v kalendáři, dneska slaví třeba herečka Taťána Dyková, dříve Wilhelmová, že jo? 47 má dneska. A také česká atletka, velmi úspěšná Helena Fibengerová, ta má dneska 77. narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně toho zdravíčka, lásky a pohody přejeme a posíláme za chvíli Marii Rotrovou a nebo kapelu Opět a Radeček. Jak jsem slíbil, vydáme se nahory.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák jeden kus za 24,90 a excelent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
7: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
8: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
9: Hleno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi skvělé nabídky na vybrané modely. Například rodinný Renault Symbioz pořídíte už od 469 tisíc korun s financováním a úspornou LPG motorizací. A k tomu záruka 5 let nebo do 100 tisíc kilometrů. Otestujte a vyberte si svůj nový Renault na Renault Days.
10: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Kout v Brandýse nad Labem.
11: Radio Český Blaník.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

0: Marika Gombitová a taky Matěj Birka, Nespalme to krásné v nás. No a právě Marika se teď objevila, ne na veřejnosti, ale na fotce se ukázala svým sledovatelům na sociálních sítích a ukázala jim tam fotku z dovolené, na které je usměvavá, odpočatá a v dobré náladě. A to jsme moc rádi. A pokud jste chcete být taky v dobré náladě, tak vás pozveme třeba do Mníšku pod Brdy. Tam se totiž chystá obrovská skalecká pouť a s pozvánkou přichází mluvčí Mníšku Libor Kalmán.
1: Zveme vás do Mníšku pod Brdy. V sobotu 18. července na skaleckou pouť čeká tu na vás bohatý program. Koncertovat budou kapely Queenie, The Tap Tap, Olga Lounová, Tereza Mašková a další. Budou tu i kolotoče, šermíři, kejklíři a spousta jiné zábavy. Informace k programu najdete na webu mníšek.cz. Nezapomeňte, v sobotu 18. července skalecká pouť v Mníšku pod Brdy.
0: Ano, ta pouť se pravda koná už od pátku do neděle, ale v tu sobotu bude ten program právě nejbohatší, jak o tom mluvil právě tady Libor Kalmán. Tak se tam klidně můžete zastavit, a my vám jdeme za okamžik zase hrát. Honzu Kalouska si dáme a bude i Michal Tučný, nebo Helena Vondráčková a Valda Matuška.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
6: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
7: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
8: A já vám jako dlužím?
9: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
14: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Český Blaník.

0: ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani smích, ani plát, to pořád jen neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach, to pořád neplatí. Ani hrach, ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani smích, ani plát, to pořád jen neplatí. Ani hrach, ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani smích, ani plát, to pořád jen neplatí. Ani hrach, ani hrach. Ani hr na psáky neplatí. Ani pr, ani hr, ani pr, ani smík, ani dřev, ani smík, ani mráz, ani déšť, ani smík, ani plát, ani psáky neplatí. Ani pr, ani hr, ani pr, ani smík, ani dřev, ani smík, ani mráz, ani déšť, ani smík, ani plát, ani psáky neplatí. Jenom já, jen já, za pešáky vždycky zaplatím.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Ano, tak to byla kapela Mirai na závěr celého odpoledního vysílání a po 18. hodině třeba činasky. Potkal jsem tě po letech. Někdy se to prostě povede. Taky bude Marek ztracený, moje milá. Časy se mění, jen mi ta zůstává. A ještě jméno nabídne Tereza Kerndlová. Pojďme se vzít. A budou i další české písničky, které máte rádi už za okamžik.
1: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší ráno a dopoledne bude ještě slunečné, a to zejména na východě území. Pak už čekáme spíše velkou oblačnost a postupně na většině území přehánky nebo bouřky. Až k večeru budou ustávat srážky. Teploty tropické 25 až 30, na jižní Moravě až 32 a na horách do 21 stupňů. A teď naposled ve studiu Erška Votrubová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Bouřky, které se Českem v červnu a v červenci prohnaly, způsobily škody za stovky milionů korun. Klienti pojišťoven nejčastěji hlásili poškozené střechy, fasády, okna nebo další části domů po silném větru a krupobytí. Nejvíce případů řeší pojišťovny ve středních Čechách. Letošní úroda ovoce bude výrazně slabší. Ovocnáři očekávají, že kvůli silným jarním mrazům sklidí zhruba polovinu loňského množství. Pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
9: Skončila sklizení jahod, končí nám sklizeň třešní, naplno sklízíme meruňky, brzy začne sklizeň švestek, sklízí se rybíz a samozřejmě ty tržby pěstitelům začnou chybět. Nicméně největší dopad to bude mít v momentě, až samozřejmě tady budou chybět tržby za prodaná jablka.
8: Nejnižší sklizeň za posledních 100 let měli ovocnáři kvůli jarním mrazům v roce 2024, a to ve výši 48 tisíc tun. Do Řecka se opět vydá tým českých hasičů, který je připravený pro hašení požárů v přírodě. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově. Tým má 22 členů, sebou budou mít 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko pomáhá s hašením požáru taky na jihu Francie. Evropská komise schválila pro Česko další peníze na plnění národního plánu obnovy. Konkrétně jde o 25 miliard. Peníze, které poputují třeba do zdravotnictví, výzkumu nebo vzdělání, musí ještě definitivně potvrdit hospodářský a finanční výbor Rady EU. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Tak pracovní pondělek už máme skoro za sebou a já se na vás těším zase zítra o 12. Loučí se Michal a teď činasky.
10: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
3: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech, renovace a nátěry střech.
2: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
3: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
2: Duratech, střecha jako nová za dva dny.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: K čemu vám jsme dobrý?
7: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
6: 3 ve 3.
7: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
6: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
7: 3 ve 3.
6: Na Českém Blaníku.
7: 24 hodin denně. 7 dní v týdnu jenom česky.
6: Český Blaník.

0: E-kondom je CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondom je CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
7: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že...

Sache, sie sei lecker. Ja, io carto andando rec, attacchi porcellan. Se vuote rima, si burca ma, tappeti parmesan. Pietchi o veracru, levo gipsy, Calvin Klein. Tak, poznáš, že to není štěstí, ale...

takový východ slunce je celkem v pořádku.

0: traje. Sí.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava,
3: tak Mironet!
1: Klikni dvakrát!
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
5: Český blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už tuto sobotu a neděli od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Rádio Český Blaník.

lásko, si pro mne vším, lásko. Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko. Nikdo než ty, lásko, si pro mne vším, lásko. Milá jak písnička, čilá jak jeřička.

0: SpokojenýPes.cz, nejen pro příparťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. SpokojenýPes.cz.
1: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
2: Maxi dotace.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

nástrah ptíčího krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš tak nebo nevidíš?

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž i nyní.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šílenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně v Ráž u Písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně.vráž.cz.
5: Český blaník.
6: To je Blaníček.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
0: Já

Gilly Lenau. Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jill Lenau.

0: Prázdniny jsou tady.
1: A s nimi i písničky k táboráku.
0: Pojďte si s námi na Českém Blaníku zaspívat ty nejhezčí.
1: Poprvé už dnes od 19 do 22 hodin.
0: Písničky k táboráku
1: na Českém Blaníku.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Telegram s adresou Svět.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčila.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

0: hledáme signál.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

kde zmizela, zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve stromu se spojuje.

na nic nečekám, už musím jít, svůj kabát převlékám.

0: už musím mít.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
4: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

nic kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Radio Český Blaník.
7: Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

jako v čase naší zašlý sám. A slova městem neředěná,

0: se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Čtyři hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

to tak a nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená